V našich 7 banských mestiech mají se všade 5:30 šichty za týždeň a každá 8 hodin vyrábať a stavať. Který šefár, hutman a neba haviar hore poznamenané šichty bez hodnoverných a slušných príčin nevykoná, než zamešká, a neb který jest v práci lenivý a zahlčivý, takže svú povinnosť bedlivé nevykonáva, ten a takový času neb i každého týdne má a môže být z roboty zložený a k tomu ešte má být i pokutovaný. Tak chceme a prísne rozkazujeme, aby žáden šefár, hutman, haviar, neb jakýkoľvek delník proti nám a našim potomkům, jakožto sme nejvyšší vrchností, žádné špuntování, spiknutí a vzbúrení, lstivé rady spoluscházení, aneb jiné, tem podobné veci zle nečinil ani slovem, ani skutkem. Zjevne neb tajne, žádným spôsobem, podobne tež i sami proti sobe a mezi sebou rotu nepriateľskú nemají se scházeti. Ale mali niekto nejakové ublížení, to našemu Bergmajstrovi neb Bergrichterovi oznámiti. Který pak proti tomu učinil a takových oznámených vecí se dopustil, má život i mení své utratit.